дělom, střílce z ty všech větvěj. My proigrali, no některé je z nás, a stali, že by jich